0: agus cinál rud bhíon fádaine do letáil, ní bh cead go dála snéh de mé sé deanna grotaí snéh í bheit te rá héasta. Tá ní ra áheit meiste Pete ná leiscail go bheith cí mar leiscail. Agus cos bhí ag leir. Nu ne mar ní nó mehéir héon sin a líir ar bhela ar lohanaí bhí ach bete na mú se go hág san airigi, but bhí aglar gí ní speisiad a báistí, ní lecha hiú leag báistí sa leit a nuan, agus legan dí pálas na lá hén, so bhí sin tá hér, nes ní rár níorst gerí gyn mú na báistí dinu leiske lá, bí leis ní anu herad, so. But na pálit sin a hál, gran gan an áru, bín báiran na fáistan tí sin, ís bíl a gulár dini, tík dini níos go fóil dinu báiran. Ní amár an pál, uítu báiran an, Harten seo, so tá copla cean go díra. Tá láhís a dhíhfuil láhair anna, so tá bair anna sin, bod nemáin da fair. Caitá ar má níos seo go díhfuil a porta dóin, na tuol pol mar sceart go tú bair anna. So tá copla cean go hálan sin. Agus tá
1: cúpla gart glas an sin os ar gór is go dinug a gháil ar an dalam an san.
0: Yeah. Sin tá cóníon sin teo mór fadaí an nealamí, má deanna tanna mí a teanna ní nóí sin bu don teanna si da muintere. Agus ann si suas go deasas tá chéiríí acha so tá cabhran seaan sem máin na cabhran glása le a forta. Sin te teo fadaí an nealamí.
1: Tá sé chumthe an fiir an gart chan si
0: Palta. Seo go muid iste sa charraic agus muidáil sí a bhálaí seána si teúil dú. Tá éte dú an si pipa bhil na cecé agus cai se gro pipa fon bhá lá bhórnaine agus máine go leat a gáil síos go bun na má leha. Agus nar tú siúil le an seo ré tú mai bhhair na málatha bhfuir na ríú te a níos an Atlanta agus níos féidir dúí agus bhar an gcónaí dúlaine a gom just teartaíon chroc seo, beidir cen scrum teada seanna caracha agus go bhfuin mu an bhí tú a tarn seán sin go bre. Nó tá tí na sin bhí siire tú go hátan cinú le scríú an scíal gur na rúise go gríthe. Bé seo bhí pa bhil na cearcia hí ag bon na málatha. Já jsem tý bě byl na kirky tady, protože se gro. Martin se šír. Ani mík mu vahej jedné. Pak se chárek mu vahej, so ani kýr ne. Ani mě hlák, ani mě lidi kýr. Takže jsem, co on se škěl a než, že šůl nuále a se čaláne, a on vag, jste šůl, ty tři kýr na kvěk výlun. Že jsme jíčil a šrývali. Takže fanče se, hagen, Cynnal da muscl sige. Nid rwys a smitir, rwyd rwys a smitir lath am ffada. Cydig eich o ffada lan nes. Ac i ffantio sio, dod yn sio ffada ag yr gwrl nes y gwni lys. Sfrid i siwl sy'n eich tyrus yn ôl a hor yn sio ffada i bod eich i ffantio sio. Yn sy'n net sio. Ac yn hor yn sio ffada i ag. Yn ei eich sy'n fi'n sio ffantio ffwysgol sy'n smitir i eich iap. But mi'n smwyti, na rwy'n mysio tastel, na rwy'n America leir, mi'n smwyti sy'n yn mansion yr ffordd na mis, yr ffordd na misa. Gwz ni'n mys smwyti lomar, agos ni'r lei mae ffordd o da eto bi, ni'n mys smwyti ar mae hyn, gyda ti'n gyda ffordd o'r anas, na gyda'r ydyn nes. Gynnyw mi mae capi leis yr ffordd tomol ffordd, leis yr smwyti. A chan i mae hyn hart ar y smwyti, gwyl nes y gwni o'n. Agus na é sin léime gur o danig tí na níos leis is muidir fásta le ní ínta speisialtan, bud dúsa bhí se speisialta gur roma hé am a brú fríd. Mar fáin na ménig go dígad roma sa deú abla hart níos leis ó pinnta lá a gcónaí. Nes, bud tígus muidir ar sin gan fiúin smuidir. Gohla sa go bíine sa gan rodí seo bínar ní chur síos, bínar chur síos a dhéanú é. Go mé me deabal é a heagmán mar sin.
1: So hí sa epiphany

0: Eda Lunasa is mise Carla McGill Aspic or Gaid Felche Hagen Clare Awajin. Rei Brias Nernial Fobli o Hirth Common Force Amon Balaje, Fugalamon Stalke, Marna Wald Blues Corrigo Fall, Egerealtas, a coin to play you ur. Getting Tadage Lee, Egus Kirch, Jim O'Callaghan, Kaiherlarth, or Kenu Egan Dalit, the Horlin Horipinu, La Play a Yenu, or Hish Hans Bajat, and then Hanemarket, Sanantis. Egus Tahoe Tagat Takuyarth, the Digi Giovanni Infinito, Marwart and FIFA, Tarni, Shiedigudra, Soccer Hassan, Egus Nabatan Yabigi, Shin Hishinish, and would Kanasi FIFA, and Wheel a Yibre. Bishinnings go leor ligandib ar bail achar dúis ramid ad leis na siarmi nuair ta ar maidín ag tasir leis na príos gael ta nesion ta gusidir nesion ta a lleu ag ceid da walis.
1: Gwmanni diarib. Bei Crinuagan dola a geri in vanachog sa geri dligas cyrtan ein ta siorupinio la cursi slantala sna ein ta sa flé. Sien terijim o Callaghan gairim an Crinu o harla gul uachtaranacht an ein ta sa gaidin. Socrifu Crinu mar iol yn y mil ti hwnnw cysdeach as Morocco gyda cantor Sbonio sa iwsa y dwysgwrt na Hafrica yn tacht yn siocata. Ta'n chwyd i smw ac ybsyn cwrdd eich o wael yn y siriisht. Chwyd yn ydol yn socrw sir hestil y tac ybles Sbonio fwy chwnnw syngen yr cael yr ffes gaha ac sgrinio prifair yn Sbonio Pedro Sanchez Clawson leis yn ein tasor o poch fwysio. Ho captain bod lasta sy'n mwrdd gynnu persiol effys gwrdd i'n nŵan sy'n ei ddewod yr chwst o man yn ac la cwylus ar mŵs. Ta ffys rwch hon yr bwnffi gos ac ni'r tygwyl effys yr gwrdd i wein yn enw yr dyn nhw mor ond dymos di. I ni edw wrth yn twachter o'n Donald Trump gwyl cora ti i'r bwnnau di'r medicogus yn Iran fwy'n gwylus ach hen yn Iran eisio. Ta hor imriach gynnar do Price Olyrish mae lian yn y chwnsbwyd fwy'n chwylus ar mŵs. Diartur o dwar ysgolet o ffael si gynnwyd ras Pauline Ochtagus safol tiacht ffobl gwyl loigach di môra sy gwrs dli sy'n meddwch yn eilol tirle yma oglw i yn yn mangri drwgu i'r gwyne agos led zam o felon dyn o oge ysdeach yng ngrwpi cadwlo. Tog dyr ard walog yn y gordi sy'n dwar ysgol fwy meid dol yn cynnu da dyn ty led yr hwle cadwlocht agrychia. Ta hor ysulis na slwyti gyr dogwys ni pawr i cymlo clienio gy harman ys sochryd yn o'r an iglyn hansard y wasyd yn bysdi bwhwyr decyd yn siacata. Cas y bwyl gy halach o gysych wedi cordio yn ceol yn chyn. Be cwr ys y fai mi hiwr ys desg yn ffobl eich ddech leis y siarman ys tîf o mog yn sepil mae gyng wagdwr leis nach mei oed sy'n sepil gymryd dyn yw yl sŵl y hwb. Crylwr yn siarman ys byw chanel nwych da RTE eg liafr eich hun. Bwynaid na prifsgelt yn osiwnt o gysedio'r osiwnt o.
2: Prifsgelt yn y gweltach dyn eisiau tosi le prifsgelt yn nyrhyd. Ní eintan yn corliad cwnde Tomas O'Carin beg na môr leis y gorys nhw podcala y ta faim eich corliad carach na gael fe fwy na gahadaini app y fach o bydd y fôn polca le nic as y podcal yn oetach eisiau gohed. Siach chi wyl y corys chai yn ni siacra siachas ni seisg ar gwyni y ta gyrra gael ysteach sy'n mael y môr dar leis y gorliad O'Carin. Níl dyni y bach o gael ysteach y gwyl ar chahed na gael fe nis mae alad y gorys ta faim ydy'r corliad sbai tilifwysio yr glor. Agus fi laidw bag na 400 mil euro ar y tiacht ysdeach fi colio carach na gael fe o hwrs i porciola sy'n dar o cwyd gan flin siacate y gwmpar dysgu treif si cena sy'n mlyn o fil agos y ffigi cahed. Leirin ffigwri gyr o laidw 381 mil 367 euro ar y tiacht ysdeach ydy'r miwl agos mi nolog o fil agos y ffigi cwg heis gan colio corus nwch ar y faim le iag ar porciol ag dyrra o fil agos y ffigi cahed. Tasha Tokila Fis, a stewardhood, Namoti, Gohoya, the Bard Saha, Honamara, Gwil Sulak of Minu, Omlan, Hare Fall, Gonobid Taladina, Edward Hona Linge, Emi Faurisha Hogan, Hodakoya Kunde, Parik Jojo Makanimide, Fawzi, Riven Scale, Gomei, Minu at Fall, Gomwohar, San Unhevlinele, Achtersha, Gulmintir Hona Linge, of Hanatawad Rad, the Shenarigad, Agus Gor Obadisha, Hart Vedenta, Score, Blenohain. bei crinniú coiste ag feimlí na cóirle chundé in gáile le cóirlaí chundé Chonamara thua ar an nacht las fi go bhean fómhair leis a scéala stearnaí faoi ghraithead na caile móide i phlé. Déir a cóirlear chundé Thomas Welby go raibh crinniú thairbh fúntach ag a haon agus ag a cóirlear Eileen Mannion leis na pártaí leasfuara i liug faoin droithead le gairid agus go mbeidh leis teola stearnaí sin ó grinniú a roinnt leis stiúrtha séimhísí na cóirlear chundé in sin fin féchaint hiochtar chóintú le gur féidir brú i d'aghaidh leis nobad a heastaí Sienna. Agus buíonad príomhscéalta nuairid.
3: Príomhscéalta an deiscirt. Tás cóilíní ina fáil ó chúla gabhnach ní bhuiineachán gur dúchláin a bheith gan na cineálacha teangan mar le tithe sa ghaoltacht a chur i bhfeim ach gúil siad a rúilgus ar chóirla chunté chur cuí é sin dhéanamh a bhuaín si. Ghlacach leis na rialacha nó i chuirnú speisialta na cóla le déanaí agus faoi na rialacha san beidh cineálacha teangan le cur i bhfeim ar chóthrianta gach orbert ina mbeidh chóthaigh nó níos mó a dógant beidh chéilimh sin ar glór. Tá chunra speisialta teicniúil ar fiú €6 billion euro bronta mar chud de thugra úmpaid chun NFA5 idir manaisiú na chorann agus óchail tá an chóolaireacht inoltóireachta Rowan and O'Donovan capa ag cóirla chunté chorcaí chun obair a dhéanamh ar na céimeanna roundthe bailaigh dearrtha agus pleanála mar ag an chunra 5 bliana go le agus an tógra inis ag céim roundthe agus níon aon bhealach molta roundthe go fóil agraíocht an chiad chóirlachán poblí an teachtain secate agus sáthair ag lorg tuairmí an bobal sa le níonfar na roundthe bailaigh a Harbert. Dúirt stúrthóir seirbhísí corporáidach chóirla chunté Shiarraí Martin O'Donoghue ná tuair sé spiúcháta go dó ríist maidir le caithanna bheith scéimeanna cosanta tuilte in éisce Shiarraí chur a gcaí. Bhí sé ag labhairt ag cruinniú míosúil de cheantar báirsa chun Nadine na déanaí tuis don gcóló Johnny Healy Ray a chaisibh gur fhada athá sé ag tógann scéimfaoisibh tuilte Nadine a phleanáil ná mar a thóg sé an talán idir thasna agus an rang a chur a gcaí dúirt sé. Tá iirtas ó scoil náisiúnta chilínia an gaiiltacht íhráthaigh ar bhuiinú i meas na níirtas faoin scéim chláir chun clós na níáin a Orbert le na nádaítar limistéir suúgra bog agus cuairt ciisfeile. Tuga go méid sin na fis ag cruinú de cheantar bádarsacha na dí na déanaí i bheagur ar cheist ón gcólóid Johnny Healy Ray. Socar is sochar den is. Socar is sochar de a baine ag rochán ó chnacán an fhéirig Ryan a guanach a baine curan sa ar bóisí ó hrád an tandún in an garbhán. Léifar afrin na sochar de in nuv ar héine a chlog as curfar curp a baine ag rochán chéisin afrin a relic nó na rinne. Maid na céile tamásín a seachtar mac agus hinnéan, clán na clinne agus gailtele. Agus socar is socar de Kathleen Van Vigerald Kathleen ní uolachán sa ar bóisí ó glán fáin countrá ó rúchas maid na mac agus hinnéan clán na clinne agus gael delete curfar Kathleen Van Vigerald in nóf in nua áirach agus bina gaif príomhscéalta an deiscirt.
1: Príomhscéalta an tuaisciúr te léuigh mar a dhéanlann. Deir Seanaí Ó Baill rúnaí chréamh go na ngálda chumann farmarí croc agus nitiúra na héireann go gaithir ní smó tacaíocht de gasála se thuairt dearmarí maidir le hetha éiride de. Dúirt sé bhfuil suas le 5,000 farmar in na ngáil a bunt tarbhis Game Makers agus a chur bearta a bhíam maidir le cuairsaí timpleachta de a bhfuil fíricí gasála sa lárag acu agus beidh tealú faoi seo ar a chléir. Tá tithe agus grólacht ír an Alcara gan salthar is gniu mar dhealar faoipa répa sa cheantar. Tá tithe geantar chlun buire agus na ceantra má gcuairt gan iscir maidín. Deir is géirean go méise de gobar maidín inniu leis na deacraachta íon sa cheantar a réite. Tá sé fógra ag costéile na nuhrú gúil ceniú genta chu féle na bliana seo a chur ar ceall mar dhealar chunsí na bhfuil smacht acu arú. Deirlacht agrithe na féle gúil díma mhór arú go láthún ceniú seo dhéenú a nó bhfuil inad ar bí ar foil chun na néile reachtal an bliana agus nachhfuil réar bí eile acu a chanéile a chur ar ceall. Bein bala ún chlohan go litir canning i drá cearc a nela sé a hácht a sé a trí dritiún la nhú go dín dar a led a bhí eru fóver. Tá sé bártaí farbert i enu ar am gíche grim na lá agus caihir a bala grid le ling don obar a bhéir siúl. Tened nú Pedrig dóra glacu le hanyam nhaing da gradam salish wera i vrenang un la nhuver ei. Bronhyr a gradam sio chamoi la sparanat 5,000 euro ar gynnyi a hogan salish agus inspirad da gynnyi elis a phobl. Ieni Magella O'Donnell ban Helen Chaltar a Daniel O'Donnell sio talwiata chwyn mwyn asgylch gohafficil trinon yn yw. Sio prif eile talwiata gwyn yng ngal a tarwagda le siach mi yn y jig agos ghes gawr.
4: Tá fallar of amsir a stad ysbwy da styrm hyrni y fem ag meteran da chondau unangal niw. Hannig y fallar of amsir a sio fem ag y siacht ych logar majin ag ys marr ysag y gyn ddech ych logar majin. Ta met eran ag tuar gymau ffarin chrom ag y salsia chymau la tiltio gantra ha le leng donalar of amsir a sio y fem ar majin y niw. Sgilti baes ag y sacri hy tori. Fyr bryd ni fyrn na bryd ni chanang ryf ffosw y sefyr y tri brwn tuenys yn charyg baes yn ohorlen litr canning yn ie. Yn ar y ffordd sywal yn yw, o'n hyn o chlog gyhan padri nid yn lyachlog, gys corri sy'r legeet yw yn ei afron y hyn o chlog y dja pobl na carig ym wera. Sacri Hittori, Damien McGuinness is born the Hoglish in the Calabugger. Correra Cyrillic Etch will in the Afro in the Hinego Clog, a Japobulian Wittis in the Calabugger and Wera. In a rat added Jatori Vic Briarty in the Calabugger, on Trigajin Shacht a Clog in you. Sacri Hittori, Gerard Boyle, Nigeri Juarigil Murabear, Anger, a store lair and Bunbug. Correra Relic Wera Gachlan in the Afro in the Hinego Clog, a Japobul Vinny Wheel in you. A Gasacri Hittori, Vable Ivernius and Kogish Kilchata, Correra Cyrillic. Get you will in the afternoon the Hinia Goglog, a job public Hilchata in you. Shinawal on Twishgard.
2: Hinishan Amshit, Tabosh to Hrum Galta, and Artahi, a Gugi Honach to Gazola at Madden, by Murray Scapi, who's Kyovran, so good elegantied. Glana and Amshit Marsala, Beshamar Wanta, Agus and Tort Desarde, is it Och Game Dig, Agus Hirichemus for Celsius.
5: Awadden.
0: Bom te yeg in ye a heart of hug and a shig say nam surgast the hair cut in the pepe or margin. Agus faya fobli Glen Hansard and Kenny agus a priushki else an Irish daily mirror in you. Agus yet the kershis could join the meal chief, frastel or a yeni of your shul, a shan hippel aspidil riega hill winan. Timid a queen you or the hun a Glen and Kenlinus an Irish daily star in you. Agus pectrila fekels and the actin shinner margin. The rini egg frastel at a naya, agus yed brushti bruce, marial at a wes. The Irish Independent and Irish Times, agus an Irish Examiner, yed hain a clue than the faya, screwin Catherine Fagan, an Irish Independent. Guru guitar at a row and couple tuck a eye. Shur guitar the hodge Glen Hansard, egg tea on the corner, egg a naya, rudavi triactuil, agus forstina, a screwin Catherine Fagan, an independent. And in you. It ever a little scale early in a tassi an Irish examiner in you, fin vage a telerech, ig McMoran, ig Mike Moran, yer gurte, ig a senioli, or fresh gi hassinch, or hack the gier, gresa, ig a servius, ig gresa, or lina, ig a serech, ig a gold, tushmari, ig genu, and dohor, ig tort phone, hishje da bwesh gi, my yell hunter, ig sule, ig in the derlin darlesh. Tan Daily Mail, ig twitter.

0: Grihin na féle gul jíma wóratú go wal atún cinnú seo yenú ach na wal inadir bír fwell chun an éle rechtal am lianna agus na chul réir bí a lacu a chan éle a chur ar ceal. Sgila baes agus sacrihe tóri. For bríd ní vern na bríd ní chanang rifosu is a vire trí brún tuenis in charig baes in Orlan le Turcaning. Yenar a fara sawal inyú ond hínachlog gaham pádrín ar an líachlog agus korri sarulig eich ola ní afrin na hínachlog eich a pobl na carig am wera. Agus sacrihe tóri, Damien McGuinness is bohor na hoglise na Calabaga. Korra sarulig eich ola ní afrin na hínachlog eich a pobl ní amwyrins na Calabaga am wera. Yenar ara y jatori fe breartu yn sna calabaga o'n tri gydyn siacht o chlog yn yw. Sinawal o'n twysgart.
1: Tau ban wred gysyn ysyn amsys ta mwril hawni gael tynyof gyhori he gwgi chonocht agos ola. Gydyn ysyn etol ar ffesgaha agos bai tref si grein yn otachoi ach tyg ysyn yn y wasd rys ni styrnau y gwgi ola agos lain. Bai se an warfanta agos yn tiocht edyr 8 gem dig agos cherichem agos 5 celsius bai se nis tiocha sy'n erhyr agos sydysgart. Agus leis sin ó lecht éisteachta sin bhfuil go chósaí nuíochtta agus aimseire in seo ar RTE radio nó gaiteachta go meis an haanachlog. Tá sé inúméé gonis taréis a bheitán lei a lecht éisteachta agus is le an speisialta atá ein gon chláir an sílóhéas inmh, gothir ar thoras chun na tíireachta le déine an tiigh.